0: ablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt, és itt vagyunk már a hablagyba, egy őrült hablagyjáték lesz. Hát figyeljetek ide, szerintem a dal maga nagyon-nagyon könnyű lesz. Itt van velünk Horváth Gyula Budapestről. Jó reggelt!
2: Szia, Gyula!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, szia!
1: De drága Gyula, figyelj ide, nagyon-nagyon könnyű lesz a dalt, föl fogod ismerni az előadóra, sose fogsz rájönni, de majd próbálunk valamit segíteni. És akkor elkezdem, jó? Nagyon jó kedvű és jó hangulatú. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na